0: Baník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: To je Blaníček.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

to schází jich, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
2: Skládáš den z pocitů.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš,

Vejdi dál a neklepej. Ohřej se a vyprávěj.

0: pro doma.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
5: A přichází do mě žít nebo zvát, tančí pílíška vaší je můj pán.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
3: Jsme Český Blaník.
4: A najdete nás i na síti všech sítí.
3: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
4: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: naposled.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: No mám malou chvíli na vás, to je jasná věc. Anička K., která na příští rok 23. dubna chystá velký koncert do pražského O2 Universum a je od ten koncert takový zájem, že se už vyprodal a tak přidává další o den později, čili 24. dubna, přátelé. Kdybyste chtěli jít, máte šanci. No a co my si budeme hrát po 6. hodině tady u nás na Českém Blaníku? Karamel a Přízrak 7. B nás bude budit. Taky si pustíme Marii Rotrovou Večerem zhýčkaná. A už taky budeme myslet na půlnoc s Poetikou. A do české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Na Českém Blaníku.
1: Raději dneska přibalte deštníky, bude oblačno až zataženo. V Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku čekáme občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera už se to bude protrhávat na polojasno. Co teploty? 13 až 17 maximálně, na horách pak naměříme do plus osmičky. Teď Monika Holubová a první ranní zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolená z koaličního podnětu. Jde třeba o změny pravidel penzijního spoření anebo o růst důchodů starších penzistů. Překvapivý nález našli celničáři u dálnice D8 nedaleko Lovosic. Šlo o kufřík se 400 sběratelskými mincemi za 8 milionů korun. Nález objevili přesekání trávy. Podle policie sbírku mincí ukradli známý zloději na začátku září v Praze. Obětí krádeže byl francouzský sběratel, kterému zloději mince vzali během veletrhu v pražských Letňanech. Praha 1 otevřela první komunitní mediační centrum v Česku. Obyvatelům poskytuje bezplatnou pomoc při řešení sousedských a komunitních sporů. A víc tomu říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
8: Cílem je nabídnout lidem možnost řešit konflikty včas, bezpečně a za pomoci nestranného odborníka ještě předtím, než přerostou v dlouhodobé sousedské spory, soudní řízení nebo jiné vyhrocené situace.
7: Na centrum se můžou obracet nejen jednotliví obyvatelé, ale také školy, spolky, domovy seniorů a další instituce zřizované Prahou 1. Fotbalová reprezentace hlásí další vynucenou změnu na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Nový trenér Španěl Santidenia musel hledat náhradníka za zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše. Nakonec ho nahradí Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabrze. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Michal Krusberský.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
1: Je to tak? Těším, protože si to dneska spolu užijeme až do 13. hodiny. Tak vás všechny zdravím, přeju krásné vstávání při čtvrtku 24. září. Za chvíli si dáme Petra Spáleného a taky Marušku Rotrovou. A teď Karamel, Přízrak 7B. Tak dobré ráno z Českého Blaníku. Jí pár.

0: Český Blaník.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo

Ano, Maruška Rotrová, Večerem zhýčkaná, tak to my zatím ještě nejsme. My se musíme teď pořádně probrat a vstoupit do toho dnešního čtvrtečního dne. Přátelé, já už zkoumám kalendárium, dneska slavíme všechny Jaromíry, kteří dneska mají svátek a těch známe spoustu, že jo? Tak možná máte i nějakého souseda nebo někoho v rodině. Nezapomeňte poslat SMSku nebo nějakou zprávu. No a taky slaví spousta našich známých osobností. Česká herečka Veronika Freimanová, 1,70. Mirek Vladyka, 67. Mimochodem jsem se dozvěděl, že prý se mu podobný, nebo co, tak nevím. Iveta Blanárčová, malá, ale šikovná, 63 dneska. A nebo režisér snowboardáků Karel Janák, ten má dnes 56. A nemůžeme zapomenout 3 dneska. A nebo režisér snowboardáků Karel Janák, ten má dnes 56. A nemůžeme zapomenout na naši velkou hvězdu

0: 6.24, prošli jsme se ulicí s Honzou Kalouskem, kde je občas i nějaký ten zatoulaný pes, jak Honza zpíval. No a my se na pejsky taky podíváme. Tento týden vám totiž představujeme bernského salašnického psa, což je pejsek, který právě pochází ze švýcarského kantonu Bern. Dneska se podíváme na jeho výchovu a výcvik. Jak jsem se dozvěděl, tenhle pejsek je přirozeně vnímavý, dobře ovladatelný a poslušný, takže není problém ho vycvičit. A taky to není žádný tvrdák a tak se klidně hodí i pro začínající majitele, kteří ovšem potřebují trošku té přípravy, aby věděli, co s tím plemenem dělat. Jinak jsem se dozvěděl, že tihle pejsci bývají náchylní k obezitě, takže žádné překrmování a žádné velké pamlsky, i když na tu výchovu se ty pamlsky rozhodně budou hodit, takže doporučujeme sušené masíčko. Vy si dejte ke snídani to, co máte rádi, na co máte chuť, a my už za chvíli posíláme Poetiku a Půlnoc a bude i Michal David.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kráva, kráva, kapr, kapr.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Kruta, kruta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ho jete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
17: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
18: Český blaník.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Michal David a taky jeho fotka z prázdnin, i když venku už to moc prázdninově nevypadá, co si budeme povídat. My už teď taky míříme do Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravíme meteorologa Jáchyma Rognera. Ptám se, jak to aktuálně venku vypadá s tím počasím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, aktuálně máme většinou oblačno až zataženo, na východě Čech i až polojasno a v západních a středních Čechách už se od západu nasouvají první přehánky. Co se týče teplot, tak ty jsou mezi 10 až 5 stupni Celsia, přičemž nejtepleji na jeho západě Čech až kolem 11 nebo 12 stupni, naopak nechladní v údolích Šumavy až k plus 1 stupni Celsia.
0: A co bychom mohli očekávat po zbytek dnešního dne?
1: Co se týče počasí během dne, tak bude převažovat oblačno až zataženo, ale může se objevit přechodně i proměnlivá oblačnost. Postupně v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasní déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku. Později odpoledne a večer už bude srážek a oblačnosti místy ubývat. Nejvyšší teploty čekáme mezi 13 až 17 stupni Celsia, tomu bude vát převážně mírného západní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude během večera postupně slábnout.
0: Tak děkujeme za informace. Vy pokud teď vyrážíte do práce, raději přibalte ty deštníky, protože přehánky čekáme. A čekáme další české písničky. Verona za okamžik, taky teď hned balet a za chvíli pozvánka do Pražské zoo. Tak dobré ráno všem. Hey.

0: Na to dnešní čtvrteční ráno písnička jako dělaná. Verona, Lásko proud, teď na Českém Blaníku. A jak jsem slíbil, my už se podíváme do pražské zoologické zahrady. Ta totiž chystá na pondělní sváteční den velkou otvíračku. A bude to poměrně velké. Podrobnosti nám prozradí teď hned mluvčí zahrady Filip Mašek.
1: My na Den české státnosti na svatého Václava tady v pražské zoo oslavíme půlkulaté narozeniny 95. výročí otevření Zoo Praha. A na ten den jsme přichystali speciální program právě ve stylu 30. let, kdy byla zoo otevřena. To znamená dobové kostýmy, dobové účesy, bude tady tehdejší reklama, krásné retro automobily, motocykly, které tehdy jezdily Prahou a lákaly k návštěvě otevřené zoologické zahrady. Bude se konat taky speciální program u těch druhů zvířat, která právě nějak souvisí s těmi začátky pražské zoo, tedy třeba u vlků, u slonů nebo u lvů. Na ten den jsme přichystali také program u koní převalského, protože současně slavíme 15 let od toho prvního transportu koní převalského do volné přírody z Prahy. A tehdy přijde i kazašský velvyslanec, mongolská velvyslankyně a velká sláva se potom bude dít právě i u expozice Gobi, kde žijí koně převalského. Celý ten den se ale ponese hlavně v duchu 30. let, a to i tak, že pokud někdo, nějaký návštěvník dorazí v outfitu nebo v oděvu z té doby, nebo aspoň s nějakým prvkem z těch 30. let, třeba s nějakým stylovým kloboukem, dostane od nás drobný dárek.
0: No prosím, tak Filipe, děkujeme za informace. Držíme palce, ať vyjde počasí a ať se dostaví co nejvíc lidí právě v kostýmech nebo z detaily z těch 30. let a hlavně, ať jsou zvířátka v pohodě. Za chvíli Helena Modráčková a také Petr Novák.
2: Slyšte, slyšte, poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví-spomyšl.cz.
5: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
12: Ani hnout, máme tu případ.
13: Segra, co se stalo?
12: Po celé chodbě jsou šlápoty.
14: Tak kdo si neočistil boty?
13: Já si je neočistil.
15: No, já taky ne.
12: Já vlastně taky ne.
14: A proč?
12: Protože nemáme pořádnou rohožku.
15: Jo, to by mohlo být ono.
12: Takže případ vyřešen.
16: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
17: Odsinošku o rohošku.
16: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
18: Zaostřeno na region. Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
20: Český Blaník.

0: Michal Malátný, Činasky a taky jejich vedoucí. Tak zdravíme všechny vedoucí, kteří už jsou na značkách. Zdravíme i našeho šefíka, který je na cestách. Dobrý dojezd přejeme a za chvíli hrajeme třeba Sagvana Tofiho. Taky bude jedna svatební Marka Ztraceného. A ještě Martin Maxa, Selaví. I po 7. hodině na Českém blaníku další české písničky, které máte rádi.
1: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
2: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
1: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
2: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz
1: Maxi Dotace.
3: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Počasí na Českém blaníku.
0: Dnešní den bude víceméně oblačný až zatažený. V Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytnou dešťové přehánky a během odpoledne a večera zase bude postupně ubývat srážek až na polojasno. Teploty 13 až 17, na horách kolem 8 maximálně. No a co dál se děje takhle po ránu, to ví Monika Holubová.
5: Zprávy na Českém blaníku.
6: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. V Plané nad Lužnicí na Táborsku hoří hala. Uvnitř se nacházejí nákladní auta i takzvané ještěrky. Navíc jsou tam i uskladněné ropné látky. Hasiči už požár lokalizovali. Aktuálně platí 2 ze 4 stupňů poplachu. Hale se také propadla střecha. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystáví vedoucí odboru péče u Národní park Václav Jansa.
7: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme a samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzimu, kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
6: Na příští sezonu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomůžou zachytit jeho první rojení. Evropská unie a dalších 50 zemí vyzvali OSN Rusko ke složení zbraní. Mezi signatářskými zeměmi chybí Spojené státy, které hrají zprostředkovatelskou roli v jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. Podepsané strany vyjádřily solidaritu s Ukrajinou a znepokojení nad eskalací ruských akcí a vyjádřily znepokojení nad útoky v Černém moři. Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Červenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Stejně jako Královopole, které podlehlo na hřišti Flames Karlo 81-101. Tolik zprávy na Českém blaníku. A Míšo, je to opět tvoje.
0: Děkuju, jedeme dál.

Úspěšný čtvrtek 24. září. My už se za chvíli podíváme na písničku dnešního dne a hrát si budeme také Arnošta Pátka, ale teď Sagvan Tofy, Dávej ber.

0: originále Robin Gibb a Juliet, ale teď Arnoš Pátek a Julie, protože jste s českým Blaníkem.
1: Písnička dne
2: na českém Blaníku.
0: A my vám dneska nabídneme dámu, která na solové dráze už funguje 40 let a je to Věrka Martinová. Pustíme si písničku za malý okamžik a to bude písnička O pane náš. A už se teď ptáme Věrky Martinové, jaké má vzpomínky na vznik téhleté písničky.
3: Písničku O pane náš napsal Pavel Krejča a otextoval ji Eda Krečmar a vznik
0: té písničky.
3: Písničku O pane náš napsal Pavel Krejča a otextoval ji Eda Krečmar a vznikla v podstatě v

0: že vlastně to, co jsem si myslela, že ji už nikdy nebudu muset zpívat, tak to se nenaplní. No. Zatím ji zpívám dál a posluchači pořád chtějí, protože k ním asi promlouvá.
1: No a vy byste ji naživo mohli slyšet také 26. listopadu v Kolíně, 6. prosince v Lokti, anebo 10. prosince v Prachaticích, anebo teď hned u nás na Českém Blaníku. Tady je Věra Martinová.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

tak jsem to já. Kdo z kola ven musel dnes jít,

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: No, pokud se zrovna probouzíte, tak tohle bylo zrovna pro vás. Taková pohodička, vaškaneckáře, tvým dlouhým vlasům. 7 hodin 25 minut, za chvíli počasí s meteorologem, do té doby kapela Elan a také Xindolix a Olga Koenigová. Michale s vámi, tak hezké čtvrteční ráno.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Tja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
10: Červené listí padá k nohám, mlá se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáků nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Rádio Český Blaník.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Energii dožil nám vlila kapela Elán, to byl jejich Kaskadér v 7.37 a teď už je čas navštívit opět našeho meteorologa Jáchyma Rognera v Českém hydrometeorologickém ústavu, kterého mám na telefoně lince. Přeju dobré ráno, jak to teď vypadá s počasím?
1: Písničku opanená.
2: Dobré ráno, aktuálně máme většinou oblačno až zataženo, na východě Čech i až polojasno a v západních a středních Čechách už se od západu nasouvají první přehánky. Co se týče teplot, tak ty jsou mezi 10 až 5 stupni Celsia, přičemž nejtepleji na jeho západě Čech až kolem 11 nebo 12 stupňů, naopak nechladněji v údolích Šumavy až k plus 1 stupni Celsia.
0: No a Jáchyme, jak to bude vypadat v průběhu celého dnešního čtvrtečního dne?
2: Co se týče počasí během dne, tak bude převažovat oblačno až zataženo, ale může se objevit přechodně i proměnlivá oblačnost. Postupně v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasní déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku. Později odpoledne a večer už bude srážek a oblačnosti místy ubývat. Nejvyšší teploty čekáme mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tomu bude vát převážně mírnýho západní až západní vítr 7 metrů za sekundu, který bude během večera postupně slábnout.
0: Děkujeme za informace. No, vypadá to na typicky podzimní den, ale dobrá zpráva, už o víkendu se to má zase změnit a čekáme až 25. No a teď Marta Athena Eleftheriadu, račte vstoupit dále.

0: Olympic. Petr Janda, je to tvá vina. No, já myslím, že to nebude vaše vina, když si necháte zahrát písničku na přání. Naopak si můžete zlepšit ten dnešní čtvrteční den, takže přátelé, pomaličku berte telefony, ťukejte SMSky anebo namluvte hlasovku přes WhatsApp a pošlete nám své žádosti na číslo 720 836 307, abychom vám po 8 hodině mohli zahrát na přání. A nejenom vám, ale samozřejmě třeba i dnešním oslavencům, Jaromírům, pokud někoho máte v práci nebo doma, chtěli byste mu věnovat písničku, tak určitě nám napište a připište, co byste rádi vzkázali. My vám za chvíli pošleme Šamana od Kabátu a taky třeba kapelu Krištof.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
5: Vy, vykat, avidon, vidra.
4: Avidon?
5: Jasně, avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
13: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
14: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
15: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti.
17: Já tam budu taky, tak čus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
18: Vstupenky na dětiraje.cz.
19: Bude vejdán.
1: Rádio Český Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: 8.00 na českém Blaníku, kapela Krištof. Tak pojď hledat břeh. No a my už jsme pro vás našli taky další české písničky, které máte rádi, a ty vám nabídneme za malý okamžik. Helena Vondráčková bude. Zavzpomínáme na Superstar roku 2009. A ještě Turbo a Hráč. A taky jedna písnička podle vás, že jo? To všechno za chvíli na českém Blaníku.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnešní čtvrteční den už bude spíše bez sluníčka. Čekáme zataženou oblohu v Čechách, postupně i na Moravě také s dešťovými přehánkami. A odpoledne a k večeru tam už bude ubývat srážek i oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů maximálně a na horách tam se rtuť teploměru zastaví na osmičce. Teď Monika Holubová, která ví, co se děje doma i ve světě.
10: Zprávy na českém Blaníku.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Už dnes bude jasné, kde budou umístěné volební místnosti. Voliči se to dozví z obecních vývěsek nebo webů měst a obcí. Komunální volby proběhnou ve dnech 9. a 10. října a v části obcí budou lidé také rozhodovat o senátorech. Hlasovací lístky pro volby by měly být v poštovních schránkách do 6. října. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
12: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
11: O tom, kolik spojů budou dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Skoro polovinu případů demence je možné oddálit ovlivněním rizikových faktorů. Škodí třeba sociální izolace, špatný zrak anebo sluch, kouření, alkohol i nedostatek pohybu. Počet pacientů s Alzheimerovou chorobou podle Státního zdravotního ústavu roste. Tvoří 60 až 70% případů demence. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubice Bílí Tygři představí o 6 večer v předehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu. Je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď vám zase bude hezky hrát Michal Krusberský.
0: Ano, nejenom hrát.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: My si taky budeme samozřejmě povídat třeba o tom, kde vyrazíme na náš poslední letní koncert, a taky vám zahrajeme písničku na přání, jak jsem slíbil, ale hlavně hrajeme české písničky. Za chvíli třeba Hanka Zagorová, bude i kapela Šalom až jednou a ze všeho nejdřív Helena Vondráčková. To je štěstí. Tak ať máte štěstí i dnes, to vám přeje Michal a teď už nemluvím a hraju.

0: Dneska už to vím, a Hanka Zagorová, 16 minut po 8. Přejeme dobré ráno a já taky vím, co si budeme hrát teď.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Dobré ráno, Blaníčku, zahrajte písničku od Arakainu Žít svůj sen k dnešním 18. narozeninám pro mého syna Honzu. Přeju vše nejlepší a ať se mu splní všechny jeho sny, napsala nám Kačka. Teda přátelé, vzpomenete si, jaká byla vaše oslava 18. narozenin, takový krásný věk. Já už si to nevybavuju a je to možná jenom dobře. Každopádně písničku posíláme a hezkou oslavu přejeme.
1: Písnička na...

0: Příběh nekončí a Superstar roku 2009 na Českém Blaníku. A příběh Superstar opravdu nekončí, protože aktuálně probíhají další castingy a jsem zvědavý, kolik nových českých hvězd tam najdeme. Za chvíli u nás Petr Rezek, budou rozdíly a taky Marcela Holanová. A hned poté se podíváme na aktuální počasí s meteorologem. Tak dobré čtvrteční ráno vám přeje Michal.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já tě hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
13: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
15: Nyní i jako audiokniha.
16: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
17: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
18: Rádio Český Blaník.

0: chytlavá písnička, kterou má na svědomí Jirka Zmožek. O text se postaral Zdeněk Rytíř, no a samozřejmě skvěle zaspíval Petr Rezek. Rozdíly a přesto mám tě rád. Tak to si možná budete zpívat ještě u oběda. Každopádně my už teď zdravíme Jáchyma Rognera do Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobré ránko a jak to dnes bude vypadat s počasím?
1: Dobré ráno. Co se týče počasí během dne, tak bude převažovat oblačno až zataženo, ale může se objevit přechodně i proměnlivá oblačnost. Postupně v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasní déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku. Později odpoledne a večer už bude srážek a oblačnosti místy ubývat. Nejvyšší teploty čekáme mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tomu bude vát převážně mírnýho západní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude během večera postupně slábnout.
0: Děkujeme za informace a pokud vám tyhle ty teploty nevyhovují, tak přátelé, dobrá zpráva. O víkendu by se to zase mělo změnit. Čekáme, že přijde babí léto a bude prý až 25. Tak uvidíme. Teď turbo a hráč od nás.

0: Tak tohle byl František Nedvěd a jeho řemeslo, ale brácha Honza Nedvěd má dneska narozeniny a nejak, ne ledajaké, kulaté 80. Tak hlavně to zdravíčko přejeme a pozdravujeme na dálku.
1: Letní koncerty Rádia
0: Blaník. Přátelé, všechno jednou končí, i naše letní koncerty, protože venku už začíná vládnout podzim. A tak se zítra, ano, už zítra se za vámi stavíme do Prachatic, abychom vám tam dopřáli náš letní koncert, který je, panečku, úplně zadarmo, takže můžete vzít úplně všechny a přijít ve 4 odpoledne na Velké náměstí, kde pro vás rozhodně zaspívá třeba Petr Kolář. Dobrou náladu rozhostí všude kolem i Olga Lounová. Bude taky blanická kapela a dokonce i kapela Čechomor. Tak si to nenechte ujít a stavte se zítra, jak už jsem říkal, do Prachatic. Bude i dobré jídlo a dobré pití. A pokud potřebujete přispět třeba na renovaci koupelny, tak se zastavte taky. Ne, že bychom tam jako rozdávali kachličky nebo tak, ale budeme rozdávat naše sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. A díky té samolepce někdo z vás získá 100 000. A to by se na tu koupelnu rozhodně hodilo.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
17: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
16: Vážně?
17: Já mám Lelosy na sobě celý den.
18: Lelosy. Too comfortable to take off.
19: Taky už se těšíte na zimu. První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
20: Nemůžete se dočkat.
19: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
1: Český Blaník.
21: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Tak tohle byla Ilona Čáková. Zavři oči, když se červenám. Vy to rozhodně nezkoušejte za volantem. A já taky zavírat oči nebudu, protože vám řeknu, že už za chvíli bude hrát a zpívat Dalibor Janda. Ano, budeme hrát Kličkovanou a taky Anička K. bude. A ještě nás rozporoudí Petr Kotfalt. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Už víš, co máš s tím ramenem?
5: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
5: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
5: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Včera jsme se rozhodně užívali více toho sluníčka, dneska bude spíše zataženo, oblačno. No a v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku přibydou také dešťové přehánky. Během odpoledne a večera už bude ubývat srážek a bude se to protrhávat i na polojasno. Teploty maximálně 13 až 17 stupňů, na horách jen kolem osmičky. Teď už David Račák a další dopolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslanci dnes mají zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu. Na jejímž programu jsou zejména změny pravidel penzijního spoření nebo růst důchodů starších penzistů. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá, ví vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca.
10: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme. A samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzim nebo kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
9: Na příští sezónu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomohou zachytit jeho první rojení. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš si za svými vyjádřeními stojí. No a soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Češky se s nimi utkají po roce. Vloni v dubnu jim podlehli v kvalifikační skupině v Ostravě 1-2 na zápasy. Španělky prošly mezi čtyři nejlepší týmy poprvé od roku 2008. Tolik další zprávy, přejeme hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, navzdory tomu počasí se budeme snažit, aby ten čtvrteční den byl opravdu hezký i pro vás. A tak už se za chvíli podíváme na další domácí rekord. Jsem zvědavý, s čím dneska překvapíme. Každopádně budeme i hrát Karla Kryla, Anna K. a teď hned Dalibor Janda. Hráli jsme Kličkovanou. Michal Krusbersky s vámi zůstává, přeju pohodové dopoledne. Zlo.

je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: Ano, veličenstvo kat a taky Karel Kryl, o kterém před pár týdny v Teplicích vznikal film s názvem Anděl. Těšíme se na něj.
2: Co Čech, to rekord.
1: Ale teď další zápis z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit. Pepíno Vaněk s námi a dneska to bude jeden svatební rekord, dámy. Tak schválně, o čem to je?
3: Máte rádi svatby a takové ty kolony aut při svatbách? Tak vězte, že do archivu muzea rekordů jsme zaevidovali i nejpočetnější svatební kolonu aut značky Škoda. Bylo jich 52 a novomanželé se vezli v takovém tom historickém voze veřejné bezpečnosti s modrým majáčkem. Takže to byla opravdu svatba jako řemen a my jsme ji rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: No, když se řekne svatební průvod v autech, tak si okamžitě vybavím scénu ze Slunce, seno, jahody, že jo, jak tam taky jedou k Národnímu výboru. Tak tolik dnešní rekord a za okamžik Petr Kotwald.
2: Co Čech, to rekordman na českém blaní.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát. A já musím mlčet. Jsem přece dáma.

0: Valerie Čižmárová, tak se pozná dáma, že je nesmělá. No, dneska už to možná ani neplatí. Každopádně dvě dámy vám nabídnu i za chvíli v našem vysílání. Bude Petra Černocká a také Petra Janu a s ní i Petr Janda. Jedeme dál, což platí i u nás na Českém Blaníku. Dobré dopoledne.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
2: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
3: Yeso!
2: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Rádio Český Blaník.

0: Je to tak, na věky zůstane pouze čas. Hanka Zagorová nám dělala společnost 16 minut před 10. na Českém Blaníku. A co bychom, přátelé, také dělali bez hasičů, že jo? Zachraňují nám nemovitosti, pomáhají u bouraček, občas nám také pomáhají při padajícím sněhu ze střechy, když si zabouchneme dveře, anebo když na záchodě najdeme nějakého uprchlého hada. Takže práci mají rozhodně pestrou, na to si nemůžou stěžovat. A podobně jsou na tom hasiči z americké Oklahomy. Nedávno je totiž volali k muži, kterému se udělalo nevolno při sekání trávníků, tak tam přijeli, dali mu první pomoc, vyčkali, než přijede sanitka, která ho odvezla do nemocnice. No a když tam viděli ten neposekaný trávník, tak přece nemohli jen tak odejít, že jo, od rozdělané práce. No tak normálně ten trávník dosekali za toho pána. Takže klobouček dolů takovýmto hasičům, hrajeme vám za chvíli třeba i Helenu Vondráčkovou a Jirku Korna.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
13: stavebniny Deck přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na deck.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: Láska a data a taky kapela Činasky těsně před 10. hodinou a po 10. už tady bude Iveta Bartošová, když láska schází. Taky si pustíme Vaška Neckáře. A probere nás i Michal Hrůza a Mikado. A budou i další české písničky, které máte rádi po 10. hodině.
1: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Unize na Fiat.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den oblačný až zatažený, na mnoha místech už nám prší, na Moravu a do Slezska se srážky dostanou později, během odpoledne a máme čekat další ubývání srážek a místy i polojasno. Teploty dnes maximálně 13 až 17 stupňů, na horách tady se rtuť teploměru dostane maximálně k 8 stupňům. No a David Račák naproti mě, a to znamená, že nás čekají další aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Poslední zářijový víkend bude patřit rytířům a šermířům. Na Křivoklátě se od 26. do 28. září koná jubilejní 30. ročník rytířských slavností Křivoklání. Co všechno 3 dny nabídnou, říká produkční skupiny Merlet Hana Michalová.
7: Ty dny jsou plné divadla, jsou plné šermu samozřejmě, protože to je základ, ale máme tam i úžasná divadla, program pro děti, samozřejmě velice oblíbenou stezku rytíře Merletíka, kdy každý rok vydáváme jinou pohádku o tom, co rytíř Merletík zažil.
6: Ke Křivoklání patří neodmyslitelně také řemeslnický jarmark s dílničkami. Předpověď počasí na následující týdny meteorology nepřestává překvapovat. Nejenže se má nad Evropou usadit světelná kopule, která nastolívá bílé to, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálu. No a fotbalisté Ostravy v dohrávce 3. kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhení Skiba. Krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka. Tolik další zprávy, přejeme hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Tak jste to slyšeli i od Davida. To dnešní deštivé počasí ještě musíme přežít a o víkendu už budou zase 25. A zítra bude také Noc vědy. Kde byste v rámci téhleté akce mohli vyrazit, tak o tom si budeme povídat za chvíli. A taky budeme hrát Vaška Neckáře, za okamžik Kamil Střihavka, Bára Basiková a teď Iveta Bartošová. Michal je s vámi, tak přeju hezké dopoledne.

0: Mídlový princ teď v dopoledním čtvrtečním českém Blaníku. Vašek Deckář dospíval a jak už jsem avizoval na začátku hodiny, už zítra se po celé republice odehraje další noc vědy a tradičně se do ní zapojí také jaderná elektrárna Temelín a ČES. Jeho stánek najdeme třeba v aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podrobnosti k tomu nám teď prozradí právě mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Na stánku ČES se návštěvníci pomocí speciálních vidí s virtuální realitou budou moci podívat přímo do nejzajímavějších a nejstřežnějších míst Temelínské i Dukovanské jaderné elektrárny. S odborníky budou moci diskutovat o budoucnosti jaderné energetiky, malých modulárních reaktorech, případně o tom, jak získat práci ve společnosti ČES. A chybět nebudou ani vědomostní kvízy s drobnými odměnami.
0: No a pokud se vám nehodí třeba České Budějovice, chtěli byste něco blíž, tak prozkoumejte internet, protože těch míst, kde zítra ožije věda, je obrovská spousta. My vám ale nejdřív budeme hrát. Pro lepší náladu a trošku pro to nakopnutí dopolední je tady Michal Hrůza a Mikado.

0: Ve své době by se dalo říct, že tohle byla chlapecká partička. Nightwork, slunce v duši. Já myslím, že to sluníčko budeme mít dneska asi jenom v duši, protože na obloze se ukáže jenom výjimečně, spíše bude zataženo s deštěm, ale to prostě k podzimu taky patří, vidíte. Za chvíli pro lepší náladu třeba holky, mám ráda, a bude i Mr. Karel Gott. Svět má ty chvíle rád, na to se těším.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
7: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Pro doma.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
10: Pro doma.
12: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
13: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
14: Umělá inteligence ruší pracovní místa.
15: Tuhle práci nikdo

0: Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu na...
2: Já ti přeju za sebe, ať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.

0: Svatební tematika. Dneska totiž s Pepínou Vaňkem z Pražskýho muzea rekordu a kuriozit jsme řešili svatební průvod a teď ho tady máme i v podání Nadi Urbánkové. To už je za námi, před námi ale víkend a možná, že vás čeká, milé dámy, taky nějaká svatba, tak kdybyste si chtěli nechat zahrát písničku, abyste ze sebe setřásli trošku tu nervozitu, tak klidně můžete, protože už v příští hodině budeme opět hrát na přání a netýká se to jenom nevěst, ale vás všech, pokud máte zájem, tak nám do SMSky anebo přes WhatsApp napište své žádosti, jakou písničku byste si chtěli nechat zahrát, pro koho a tak dále a my vám přání splníme už za pár minut. A to číslo, kam posílat SMSky anebo hlasovky je 720 836 3 07. Tak těšíme se na vaše vzkazy a za chvíli se vydáme na hory s kapelou Opět a Radeček a budou i motýly od Mandraže.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Kráva, kráva, kapr, kapr!
11: Kapr, kapr, husa, husa!
12: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
13: Kruta, kruta, tchos!
12: Nech toho a pojď.
13: Tchos.
14: Prach, rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru.

0: práce Sedlčany, Alibor Pospíšil, Autodoprava, Zemní práce, Demolice.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Rádio Český Blaník.

0: Víťa Vávra, neznám její jméno, ale já rozhodně znám jména těch, kteří nám budou hrát a zpívat v další hodině. Třeba Pavel Žalman Lohonka, kde by tady byla taková panenka.
1: Kdyby tady byla taková panenka.
0: Pustíme si i naše velké dámy, Hanku Zagorovou.
2: Odpověď dalo mi ráno, vím málo čím.
0: A nebo Helenu Vondráčkovou. Na Českém blaníku i dál české písničky, které máte rádi.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz
7: Tak já jdu, miláčku.
8: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
7: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
8: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
7: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
8: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz
9: Počasí na Českém blaníku.
0: Dnešní čtvrteční den zatažený až oblačný v Čechách, postupně i na Moravě také čekáme přehánky. Během odpoledne a večera ustávání srážek a protrhávání na polojasno. Teploty pouze 13 až 17, na horách do 8 stupňů Celsia. No a teď už přispěchal David Račák, jsou tady další dopolední zprávy.
10: Zprávy na Českém blaníku.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Za dva týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, říká mluvčí ministra vnitra Adam Rezler.
12: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
11: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Si ve středu pozdě večer našeho času zahájil třídenní státní návštěvu USA a dnes bude s Trumpem v Bílém domě jednat. No a 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu. Tolik další zprávy, přejeme hezký den.
10: Rádio Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 11. už se možná těšíte na oběd, ale já připomínám, že za chvíli taky hrajeme na přání. Tak ještě můžete poslat SMSku na 720836307, abychom zahráli třeba i vám. No a co si dáme my? Za chvíli slibovaný Pavel Žalman Lohonka a teď Oceán a Ráchel. Michal Krusberský je s vámi. Dobré dopoledne.
13: Dobrý

0: Luboš Pospíšila, soukromá cesta do nikam, tak pokud někam máte namířeno, tak dobře dojeďte.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Další SMSka je tady. Hezké dopoledne, Michale, prosím, zahrajte písničku Honzy Nedvěda Krajina. Přejeme mu všechno nejlepší k těm dnešním osmdesátinám. Hlavně zdravíčko a aby dál tvořil tak skvělé písničky, napsala Aneška z Hradce, tak my Honzovi samozřejmě na dálku přejeme taky všechno nej. Už jsme několikrát dneska taky si ho nejenom hráli a hlavně mu přáli a teď budeme hrát opět Jan Nedvěd a Krajina.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: Tohle byla Hanka Zagorová s písničkou Vím málo, ale jsem rád, že čas od času přijde nějaký ten vědec s něčím novým, co jsme třeba vůbec nevěděli, a právě o jednom takovém patentu si budeme povídat za malou chvíli. Už teď můžu prozradit, že se to týká zdravotnictví. Do té doby ale třeba Helena Vondráčková anebo kabáti za malý okamžik.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
13: A přichází do mě žít nebo zvát, tanší pílíška vaší je můj pán.
11: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
14: Míšo, to já se jen žít, rozkoukávám.
12: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
15: A jako první ráno vidím tvý kruhy podoč.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Táta vždycky říkal, lochu žádný strachy, jseš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy,

0: Tereska Kendlová a její diamanty. A já jsem strašně rád, že i tady u nás máme spoustu chytrých hlaviček. Představte si, pokud si v budoucnu zlomíte kost na noze, na ruce, tak by vám ji v nemocnici mohli slepit pomocí kostního lepidla, které vymysleli právě chytré hlavičky na Vysokém učení technickém v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo, poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují, takže no problém. Vědci momentálně řeší, aby byl jim udělen patent, což se nedivím, protože to bude přelomová záležitost. Navíc lékaři mohou do toho lepidla ještě přidat antibakteriální a hojivé látky, takže se budete hojit rychleji a budete brzy fit. No skvělá zpráva, jen víc takových, veďte. Za chvíli Lenka Filipová a Karel Zicha, jejich mosty a taky si dáme Srdce od Lucie.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek k bydlení v Žernově na Náchodsku za 4 milion 42 500. Zahrada ve Strakonicích za 1 milion 50 000. Pozemek k bydlení v Hrazanech k Lisinci za 1 milion 50 000. Pozemek v Hrazanech na Písecku za 950 000. A byt 3 plus 1 v Ústí nad Orlicí za 2 milion 650 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
7: Aditek!
6: Kdo nabízí těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky?
7: Aditek!
6: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
7: Aditek!
8: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Rádio Český Blaník.
14: To jsou i činasky.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak mi řekne.

0: Ve 12.00 jsme si s Luckou Bílou zpívali Requiem, ale k obědu už si dáme třeba Vaškaneckáře. Ano, bude Mademoiselle z Žizel a bude také Marie Rotrová. A rozhodně se vydáme na chatu s Xindlemix. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den vesměs oblačný až zatažený. V Čechách, ale postupně i na Moravě a ve Slezsku čekáme dešťové přehánky. Během odpoledne a večera už bude ubývat srážek a sem tam může být i polojasno. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách jen kolem osmičky. S 12. hodinou je ve studiu David Račák. Dáme si polední zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké poledne přeje David Račák. Ojetiny jsou čím dál víc v kurzu. Ještě před pár lety bylo ojeté auto pro řadu lidí cestou, jak si pořídit vůz a výrazně ušetřit. V posledních letech se ale situace mění. Ojetina se v průměru prodává už za zhruba 325 tisíc korun a to je o 100 tisíc korun víc než před 5 lety. Zájem přesto roste. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin museli řešit přes 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
8: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
7: Hasičskou techniku je kohně náročné v přírodě dostat, proto lesníci začali klestit v lesích průseky, které by cestu měli usnadnit. Čínský prezident Xi Jinping se dnes v rámci oficiální návštěvy Spojených států setká v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Očekává se, že hlavními tématy jednání budou obchodní spory a bezpečnost umělé inteligence. No a nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Gorníku Zabře. Tolik další zprávy, přejeme hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 4:12, dobrou chuť k obědu, pokud si něco dáváte. A my už se za chvíli podíváme také do Národního technického muzea, kde mají nový exponát. Víc za okamžik, teď Vašek Neckář a Michal je s vámi.

0: Ano, nesmíme otálet, přátelé, jdeme na výlet, jdeme se podívat na nový přírůstek do Národního technického muzea v Praze. Na telefonní lince, respektive tady, Sára Voldánová, zdravím tě, tak prozraď, o co jde.
1: Hezký den. Národní technické muzeum má nový klenot. Je jim závodní motocykl ČZ-125 Miloslava Součka. Ten na něm přesně před 70 lety závodil jako člen vítězného československého týmu v legendárním šestidenním závodě v Německu. A právě toto slavné vítězství si muzeum připomnělo a zároveň motocykl převzalo do své sbírky. Muzeu ho předal jeho dosavadní majitel Karel Lorenz. Stroj se dochoval v původním neupravovaném stavu a patří tak mezi nejvzácnější motocykly značky ČZ u nás. Prohlédnout si ho můžete v expozici Doprava v hlavní budově Národního technického muzea na Letné a rozhodně nemusí zůstat jen u něj. V muzeu najdete na 7 patrech 16 stálých expozic a vstupenka platí do všech z nich. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: No, děkujeme, Sáro, a pokud máte zájem, tak se tam v nejbližších dnech můžete přijít podívat, když bude třeba zase škaredě a bude venku pršet. My vám ale pro lepší náladu tu dnešní čtvrteční posíláme Olympik.

0: má chata můj hrad.
1: Xand Lakes na Českém Blaníku. No, na chaty a chatičky a chalupy se vydáme o víkendu a možná už budete pomaličko jistě zazimovat, připravovat ty vaše útočiště právě na nadcházející další sezónu zimní. Tak ať se vám rozhodně daří, ale než se tam vydáme, tak zdravíme všechny Jaromíry, kteří dneska mají svátek. Za chvíli posíláme božského Karla Gotta. Dáme si aktuální písničku V září a taky budou Činasky a Bára Hostnedlo a slovenský klín.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Kruta, kruta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Ani hnout, máme tu případ.
12: Ségra, co se stalo?
11: Po celé chodbě jsou šlápoty.
13: Tak kdo si neočistil boty?
12: Já si je neočistil.
14: No, já taky ne.
11: Já vlastně taky ne.
13: A proč?
11: Protože nemáme pořádnou rohošku.
14: Jo, to by mohlo být ono.
11: Takže případ vyřešen.
15: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
16: Otři nožku o rohošku.
15: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
17: Tři ve tři.
18: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
17: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
18: Tři ve tři.
17: Na Českém Blaníku. Radio Český Blaník.

0: Aneta Langerová na Českém Blaníku a taky písnička 17. A ta číslice má u ní zřejmě velký význam, protože právě v 17 letech vyhrála Superstar a řekl bych, že život se jí tehdy hodně změnil. My to tady za chvíli taky změníme, protože už dorazí kolegyně Veronika, takže Michal se s vámi loučí, mějte pohodové odpoledne s ní. Pokud si ještě teď dáváte něco dobrého, tak ať vám chutná a já se na vás budu těšit zítra opět po 6. hodině. Doufám, že mě budík zazvoní a že dorazím včas. No ale než tady bude Verča, tak já vám pošlu ještě Dalibora Jandu, Argemu a nebo Karla Kahovce. Tak mějte báječné odpoledne.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já tě hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mžik.
9: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
12: Stavebniny Dek přináší Megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
13: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
14: Rádio Český Blaník.

0: teď, tak to je kapela Krištof na Českém Blaníku. Ne ještě hned, ale za pár vteřin od 2:13 hodina, což znamená, že tady se střídali hlasy, chtěla jsem říct stráže, ale hlasy bude výstižnější. Místo Michala Krusberského je s vámi Veronika Rážová, já vám přeju krásné odpoledne a nabídnu třeba Hanku Zagorovou.
1: Zas to se dá, noc modra šedá, koho si posvojá.
0: Těšte se i na Petra Spáleného jako hráče.
2: Život je hrou vyhranou.
0: A zaspívá i Lucka Vondráčková.

0: Kdo tě má rád? Tak já doufám, že vy máte rádi české písničky a tak budete i dál zůstávat s českým Blaníkem.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak jen si zrekapitulujeme, že dnes naměříme maximálně 17 stupňů. Oblačnost bude skutečně proměnlivá, jakože už je, protože chvilku svítí sluníčko, to je fakt nádherně, skoro jako na jaře, no jenom, že potom sluníčko zajde a je skoro zima. Takže připravte se na to, že dnes určitě bundu a také deštník užijete. V noci se nám potom ochladí na 10 až 6 stupňů Celsia. No a pokud jste zvědaví, jaký bude pátek, tak vám prozradím, že zítra má být 13 až 18 stupňů, většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno pozor na mlhy. Jinak tu a tam slabý déšť. A to je všechno. Před námi už jsou zprávy a po nich další české písničky.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepším. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Praha 1 otevřela první komunitní mediační centrum v republice. Obyvatelům poskytuje bezplatnou pomoc při řešení sousedských a komunitních sporů, pokračuje mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
1: Cílem je nabídnout lidem možnost řešit konflikty včas, bezpečně a za pomoci nestranného odborníka ještě předtím, než přerostou v dlouhodobé sousedské spory, soudní řízení nebo jiné vyhrocené situace.
0: Na centrum se mohou obracet nejen jednotliví obyvatelé, ale také školy, spolky nebo domovy seniorů Prahy 1. Severní Korea v úterý zkušebně odpálila vylepšený systém řízených raketometů ráže 240 mm. KLDR čelí sankcím OSN kvůli svému vojenskému jadernému programu a výrobě balistických střel. No a hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin v předehrávce čtvrtého kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu. Je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži. Tolik další zprávy, přejeme hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné odpoledne, 13. hodina odbyla, tohle už je Hanka Zagorová, Rande u zdinářků na Českém Blaníku. Tak hezký poslech.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední. A zebou

0: svět mění. Ketchup slepá na českém Blaníku, 13 hodin 14 minut k tomu a my se jedeme, no, jen tak na kouknutí podívat do Prachatic.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Zatím jenom takový pohled směrem do Prachatic, protože tam vyrážíme až zítra ve 4 odpoledne na Velkém náměstí se rozproudí hudba v podání Petra Koláře. Jedno!

0: zkrátka dobře má mít vlasy na červeno. Uvidíme, jestli to stihne už do Prakatic. No a budou tam i Čechomoři. A taky naše blanická kapela. To všechno zcela zdarma, tedy vstupné neplatíte, takže nezapomeňte být ve 4 odpoledne na Velkém náměstí a taky si tam vemte sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která už teď přinesla mnohým peníze a možná, že třeba vám zrovna přinese 100 000 korun na ruku. Tak hlavně si ji vemte a nestraťte.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už pokračujeme v rytmu českých písniček tady u nás na Českém Blaníku. A víte, že si dáme i slovenskou. Už za chvilku Meky Žbirka, taky Petr Spálený a ještě předtím Zahrada ticha od Projektilu. Tak hezký poslech a krásné odpoledne s Českým Blaníkem.

0: Rádio Český Blaník.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle jsou Vanastovy věci, otevři oči. No, já tu pro vás budu mít za chviličku lákavou pozvánku na víkend, takže pokud třeba nemáte ještě plány, určitě poslouchejte Český Blaník, protože za chvilku pro vás budu mít jeden tip a do té doby spoustu českých písniček, třeba Michala Prokopa, Lucku Vondráčkovou a nebo Marka Ztraceného.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
9: když se to má podařit. Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
11: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.

spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: Michal Prokop, blues o spolikaných slovech na českém Vlaníku ve 3/4 na 2. Tak pokud fandíte hasičům, policistům, záchranářům, zkrátka komukoliv, kdo pomáhá a má to jako své povolání nebo dobrovolné povolání, tak potom je můžete podpořit už tuto sobotu na pražském výstavišti. Koná se tam totiž už 11. ročník Dne hrdinů a vy na jednom místě můžete vidět až 150 kusů záchranářské techniky. Chybět nebudou hasičská auta, sanitky, vybavení armády a dokonce na místě bude i policejní vrtulník. Hodně atraktivní bude určitě i soutěž profesionálních hasičů ve vyprošťování lidí z havarovaných aut a děti si můžou projít taky cestu malého hrdiny nebo šifrovačku. Den hrdinů začíná v sobotu v 11 dopoledne a končí v 5 odpoledne. Vstupné je zdarma, takže už tento víkend v sobotu na výstavišti. No a co bude tady u nás na českém Vlaníku? I tou dobou, i teď české písničky. Za chviličku Brutus a nebo Petr Novák.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Slyšte, slyšte, poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
4: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

Bonsoir, mademoiselle Paris, tak to jsou Olympik na Českém Blaníku a to přesně ve 14 hodin. Já už tady pro vás chystám další písničky, ty české, které máte rádi a které nám tady budou znít mezi 14 a 15 hodinou. No a pokud si říkáte, které že to budou, no tak třeba Bílá královna Standy Hloška a Petra Kotvalda. Na své si určitě přijdou i ti z vás, kteří mají rádi skupinu Katapult. Je to poprvé, já nesmídám sám. A zaspívat nám přijde taky David Dale svou písničku Akorát.

0: najednou.
1: A teď už se pojďme podívat na to, jak bude.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Nebojte, nevypadá to vůbec špatně. Dnes máme sice proměnlivou oblačnost, chvilku sluníčko, chvilku mráčky a teploty do 17 stupňů, ale zítra, troufám si tvrdit, to bude ještě o něco lepší. Očekávejte, že v noci nám klesne rtuť teploměru na 10 až 6 stupňů. Zítra ale vystoupá až k 18. Většinou by mělo být polojasno nebo skoro jasno. Ráno pozor na mlhy, a to hlavně pokud budete sedat za volant. Přes den potom jen ojediněle slabý déšť. Takže čeká nás krásný den.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Zaostřeno na region.
5: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.

0: Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Hezké odpoledne přeje David Račák. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
2: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. Evropská unie společně s 50 zeměmi vydali v OSN společné prohlášení na podporu Ukrajiny, v němž vyzvali Rusko k zastavení bojů. Mezi signatářskými zeměmi chybí Spojené státy americké. Ty hrají zprostředkovatelskou roli v jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. No a basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Apoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. Tolik další zprávy, přejeme hezký den.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
4: 14 hodin a skoro 5 minut k tomu. Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová a teď už je tu Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký.

0: Já nesnídám sám, tak to jsou katapulti na Českém Blaníku, tak já doufám, že vy taky nesnídáte s námi, sami, že minimálně snídáte s námi, s Českým Blaníkem, protože i ráno vám tady hrajeme české písničky, které máte rádi. Nicméně teď na chviličku odběhneme od českých písniček a podíváme se do světa vědy. Noc vědy, tak to je název akce, která se bude konat už zítra v Chrudimi. Pokud byste tedy chtěli zažít letectví na vlastní kůži, tak máte možnost vyrazit do Chrudimi, a to už zítra mezi 17. a 22. hodinou. Určitě, ale 100% sebou vemte děti, protože hlavně ty si to rozhodně užijí. Ještě bych ráda doplnila, že se můžete těšit na 50 odstínů letectví. Taky si můžete vyzkoušet, jaké to je být v kůži pilota, vydat se vzhůru do oblak, no a stejně tak můžete vyzkoušet, zdali ovládáte morzeovku a nebo navigování. Zkrátka a dobře, vemte děti, vemte celou rodinu, protože já si myslím, že nejenom pro děti, ale i pro dospělé to bude velký zážitek. A ještě kde? V Chrudimi na Reslově náměstí. Takže už zítra 17 až 22. Myslím si, že to určitě bude podporovat nejenom vzdělání mladistvých, ale taky si myslím, že to podpoří to, aby děti měly chuť třeba sednout do opravdového letadla. Tak. Noc vědy Chrudimi, to byla taková malá pozvánka, a teď zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku David Dale a nebo Pavel Bobek na Českém Blaníku.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Knihovna Maitreya.
14: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně

0: Měnový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Písničky, které dobře znáte.
4: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
3: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
4: Český Blaník. V digitální síti DAB
3: i na webu radioblaník.cz.
5: Znal jsem jeden hlas, který byl pro mě hlas a ještě něco mnohem víc. Zněl všedně, já všechno dnes vím, že chtěl jsem vždycky zpívat s ním. A snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, byl z nejslavnějších ve své době. Každý jeho jméno znal a kdo tvrdil, že je král. Dnes už dávno v zapomnění pad, vždyť takový je věcí řád. Však já se prvně přestal

na pozdrav nám všem krátce kýv a řek, vše jiné nežli dřív, ale nač se proto vzdávat. My všichni ušli svůj snad díl a cesta je lepší nežli cíl.

Kdo si řekl, ať žije král, a všichni začali zpívat. Už nebylo co skrývat, a zmizel sníh a zmizel mráz. A zmizel prostor a zmizel čas, a my všichni náhle našli hlas.

0: David Dale akorát na českém Blaníku. Akorát nám dohrála písnička a my jedeme dál. Za chviličku si dáme Janu Kratochvílovou Činasky a taky doporučuji, mrkněte se na naše sociální sítě jako Český Blaník. Tam jsme jak na Instagramu, tak na Facebooku a každý den tam přibývá něco nového. Například můžete se poučit, malinko poučit, například tím, kde vzali Jiří Korn s Helenou Vondráčkovou jeden ze svých velkých hitů. Tak na to mrkněte, víc už napovídat nebudu. Český Blaník, Instagram i Facebook.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Tahle báječná skupina Brontosauři byla založena už v roce 1972 bratry Janem a Františkem Nedvědovými. No a od té doby se, řekla bych, zarila do duše a taky do hlavy všem milovníkům nejenom trampské hudby, ale zkrátka všem milovníkům českých písniček, protože i my si tady rádi Brontosaury hrajeme. No a co víc, nutno dodat, že právě dneska Honza Nedvěd, právě jeden ze zakládajících členů, tedy jeden z bratrů, kteří Brontosaury založili, slaví 80. Takže všechno nejlepší od nás z českého Blaníku, hlavně pevný hlas a taky pevné zdraví. No a před námi už jsou další české písničky, za chviličku třeba jedna od Honzy Wagnera, tak si ji nenechte ujít na českém Blaníku.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
3: Vy, vykat, Avidon, vidra.
2: Avidon?
3: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
4: Ty má maminka.
3: No prostě všechno na jednom místě.
5: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
6: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Otestuj Subaru Sedlčany.
11: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
10: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Rádio Český vlá.

0: nebudí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve Sbírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: Hudba není zlá, naopak hudba pomáhá, hudba nám dělá radost a české písničky, ty nám dělají radost úplně největší. Tak to byl Karel Gott a Jitka Zelenková na Českém Blaníku. Je tu 15. hodina, já vám můžu slíbit další várku českých písniček, které máte rádi i po 15. Bude tu Michal Hruza.
1: A bílá velryba uhání je pořád krásná.
0: Těšit se můžete i na Olympik, okno mé lásky. A taky nám zaspívá Lucka Bílá, děkuju ti.
2: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou.
0: Budu pro vás mít i tři ve tři, tak si je nenechte ujít. Poslouchejte dál Český Blaník.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes to docela vyšlo, sice ano, pršelo nám, zítra to ale bude lepší. Očekávejte, že během zítřejšího dne se nám nejdřív v noci ochladí a tak naměříme jen do 10 stupňů nad nulou, nicméně přes den se teploměr vytáhne až k 18 stupňům Celsia. Na horách kolem 9, většinou by mělo být přes den polojasno nebo skoro jasno, ráno pozor na mlhy, no a déšť, tak ten bude občas jen slabou linký, ale moc ho nebude, nebojte. Takže budeme mít krásný pátek, no a před námi už další české písně. A taky zprávy.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Plná nádrž pořádně provětrává peněženky řidičů. Ceny pohonných hmot v Česku stále rostou. Ve středu stál litr nafty v průměru 49 korun a 52 haléřů. Benzín pak pumpy prodávají průměrně za 45 korun a 91 haléřů. Za týden tak paliva zdražila o víc než korunu a blíží se rekordním hodnotám z března 2022. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Policie zatím stále nezná matku mrtvého novorozence, kterého našli v kontejneru v Rovensku pod Troskami. Totožnost zkusí zjistit pomocí testů DNA. Policisté chystají plošný screening. Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Miminko bylo v kontejneru na tříděný odpad. Svátek svatého Václava oživí řadu měst. Třeba v Českém Krumlově potrvají svatováclavské slavnosti 4 dny. Od zítřka až do pondělí 28. září, na kdy připadá svátek svatého Václava. Co návštěvníkům nabídnou výmluvčí radnice Petra Nestávalová.
1: Slavnosti nabídnou program po celé 4 dny. Páteční blues, sobotní večer otevřených muzeí a galerií, nedělní koncert písničkáře Michala Horáka i sváteční pondělní program.
0: Jeho součástí budou mimořádné prohlídky a tradiční svatováclavská mše. Fotbalový gólman Marek Kalina dostal kvůli korupci rekordní trest. Etická komise fotbalové asociace mu uložila zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. 29-letý Kalina se přečinů dopouštěl od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 15. hodina od Vila a tohle už je Lenka Filipová na Českém Blaníku. Tak krásné odpoledne.
5: Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán. Byla jsem tam sama, ty si

tam dole, pod hadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

0: Český Blaník.
1: 3 ve 3.
2: Dobré odpoledne, 13, 3 hodiny, takže 15 a 15 minut k tomu, tak to je aktuální čas. A my tu máme 3 ve 3, tady ta trojka sedí, jsou to totiž 3 písničky, jimž text napsal Zdeněk Rytíř a jedna lepší než druhá. Jako první si připomeneme Řeku zázraků od Hanky Zagorové, ta byla dokončena v roce 1975. Další písničkou, kdy text napsal Zdeněk Rytíř, je Báječná ženská od Michala Tučného. Ta byla poprvé nahrána v roce 1981 a vyšla o rok později na albu Snídaně v trávě. No a určitě všichni znáte Okno mé lásky od Olympiku. Ta vyšla také v roce 1981 a byla součástí slavného tematického alba Ulice. Takže jestli máte rádi Olympik, Michala Tučného nebo Hanku Zagorovou, nebo zkrátka a dobře texty Zdeňka Rytíře, musíte rozhodně dál poslouchat Český Blaník.
1: 3 ve 3
0: na Českém Blaníku.

0: Vy a já, tak to je český Blaník a tohle byla kapela Olympic, taky Michal Tučný a Hanka Zagorová. Tedy tři písničky, jejichž text má na svědomí Zdeněk Rytíř a vlastně všechny tyhle ty tři písničky stihl napsat během 6 let. A jak vidíte, každá je jiná a každá je krásná. Tak já doufám, že jste si to užili stejně jako já a budete si užívat i další nálož českých písniček tady u nás na českém Blaníku. Za chviličku jedna od Lucky Bílé a zaspívá i Iveta Bartošová.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
9: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
10: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: Děkuju ti. Tak to byla Lucie Bílá na Českém Blaníku krátce před 3:15. My se teď spolu vydáme do pražské zoo. Ta totiž chystá na pondělí sváteční velkou otvíračku nové sezóny. No a bude to poměrně velkolepé, jak už nám prozradil mluvčí zahrady Filip Mašek.
1: My na Den české státnosti na svatého Václava tady v pražské zoo oslavíme půlkulaté narozeniny 95. výročí otevření zoo Praha. A na ten den jsme přichystali speciální program právě ve stylu 30. let, kdy byla zoo otevřena. To znamená dobové kostýmy, dobové účesy, bude tady tehdejší reklama, krásné retro automobily, motocykly, které tehdy jezdily Prahou a lákaly k návštěvě otevřené zoologické zahrady. Bude se konat taky speciální program u těch druhů zvířat, která právě nějak souvisí s těmi začátky pražské zoo, tedy třeba u vlků, u slonů nebo u lvů. Na ten den jsme přichystali také program u koní převalského, protože současně slavíme 15 let od toho prvního transportu koní převalského do volné přírody z Prahy. A tehdy přijde i kazašský velvyslanec, mongolská velvyslankyně a velká sláva se potom bude dít právě i u expozice Gobi, kde žijí koně převalského. Celý ten den se ale ponese hlavně v duchu 30. let, a to i tak, že pokud někdo, nějaký návštěvník dorazí v outfitu nebo v oděvu z té doby, nebo aspoň s nějakým prvkem z těch 30. let, třeba s nějakým stylovým kloboukem, dostane od nás drobný dárek.
0: A to se vyplatí, tak Filipe, moc děkujeme, bude to opravdu velká akce, tak pokud vás to láká do pražské zoo, a nebo pokud vás to ještě neláká, tak zlákat byste se rozhodně měli nechat, bude to stát za to. Stejně jako další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Tomáš Klus nebo Helena Vondráčková.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku. Mua.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Pozor, pozor! A auto už 5krát v Praze!
11: Ano, přesně tak. A auto už 5krát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
10: A auto 5krát v Praze. Blíž než kdy dřív.
11: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
13: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
16: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
17: Rádio Český Blaník.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase být.

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu,

vím, že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdno, zkoušíš předejít pádu za domá, sám si zůstaň, srabe.

0: Tak to byla krásná spolupráce skupiny Slza se Celeste Buckingham Na srdci na Českém Blaníku. 16. hodina nám odbyla a po ní si dáme třeba Petra Muka. Bude tu další Petr Kotval. A těšit se můžete i na Věru Martinovou. O, pane náš. Svou vídnou láskou dej nám. A já vám už teď prozradím, že právě tahle písnička je písničkou dne, takže se o ní něco zajímavého dozvíme. Počkejte si na to.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak mám radost z toho, že při pohledu z okna můžu konstatovat, že nad Prahou se nám vyčasilo, svítí sluníčko a skoro po mráčcích, aspoň v části, není ani vidu. Nicméně zítra bude ještě lepší den než ten dnešní. Očekávejte, že naměříme až 18 stupňů nad nulou, s tím, že většinou bude jasno až polojasno. Pokud se vyskytnou přehánky nebo déšť, tak pouze vzácně. Čeká nás zkrátka krásný pátek. Tak hezký poslech Českého Blaníku.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S příchodem podzimu pomalu končí chatařská sezóna. Majitelé chat a chalup by tak měli začít myslet na zabezpečení svých víkendových obydlí. Ta se totiž opět stávají častým cílem zlodějů. Pozoruje taky policie, která v chatových oblastech a v zahrádkářských koloniích chystá kontrolní akce. Do Česka příští týden dorazí kromě italské premiérky taky premiér Saska Krečmer. Dvoudenní návštěvu zahájí ve čtvrtek, kdy ho čeká slavnostní recepce u příležitosti německého státního svátku. V pátek se pak v Praze setká s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Středobodem cesty je podle něj prohloubení sasko-české spolupráce. Valašsko se otevírá turistům a výletníkům. Vznikly tady 3 nové naučné stezky. Návštěvníci díky nim objeví místní pověsti a příběhy. Kde stezky najdete, prozradí ředitel centrály cestovního ruchu Východní Moravy Michal Vala.
5: V Jablunce stezka Kotáry, co pamatuju, přibližuje historii, tradice a místní pověsti. Ve Vsetíně mohou návštěvníci vyrazit po stopách významného rodáka Josefa Sousedíka. A z Pustoven do Kněhyně vede nová československá stezka, která představuje život a tradice v Beskidsko-Kysuckém pohraničí.
0: Všechny 3 trasy doplňují výlety za poznáním regionu. V 6 zápase zítra pokračuje hokejová extraliga. Ve 4. kole budou Třinec a Kladno hájit dosavadní neporazitelnost. Oceláře čekají Vítkovice, Rytíři vyzvou Plzeň. Napravit úterní nezdary se pak budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané budou hrát v Litvínově. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová. Před námi jsou další české písničky, třeba jedna od Petra Muka. Bude tu i Václav Neckář nebo Štěstí s Maruškou Rotrovou. Tak to je štěstí, že posloucháte Český Blaník. Krásný den.

0: Českém Blaníku.
1: Já jsem vám slíbila krásnou písničku od Věry Martinové o Pane náš a ta je před námi. A my jsme se hrozně snažili zjistit víc informací o tom, jak vznikla, kdo ji vlastně má na svědomí a taky kdy jsme ji mohli slyšet poprvé. A na to všechno nám odpověděla samotná zpěvačka Věra Martinová.
2: Písničku o Pane náš napsal Pavel Krejča a otextoval ji Eda Krečmar a vznikla v podstatě v období revoluce. Jo, takže to byly takový ty hodně exaltovaný dny, že jo, kdy se to všechno hrozně prožívalo a já jsem to brala tak, jako že to bude písnička, kterou budu zpívat chvíli, protože pak už bude všechno krásný a zalitý sluncem a nebude potřeba takovýmhle způsobem teda oslovovat, že takovouhle písničkou. No, ale bohužel vlastně ona pořád platí, že já obávám se, že vlastně to, co jsem si myslela, že ji už nikdy nebudu muset zpívat, tak to se nenaplní, no. Zatím ji zpívám dál a posluchači ji pořád chtějí, protože k ním asi promlouvá.
1: Je to tak, promlouvá, je krásná, vydařená, máme ji rádi a tak si ji právě teď na Českém Blaníku dáme.
0: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

Kapela Lucie, Dotknu se ohně na Českém Vlaníku. Víte, že dneska je 24. září? A víte, co to znamená? No přeci, že za 3 měsíce tady máme Vánoce. Je to neuvěřitelné, protože mi to přijde jako chvilka, co jsem říkala, že za půl roku tady budou Vánoce. No a vidíte, je to tady. Čas nám letí, ale musím říct, že venku to vůbec ještě nevypadá na to, že by se blížilo nějaké chladnější počasí, protože se nám vyčasilo a meteorologové slibují, že babí léto by mohlo trvat klidně do půlky října. Takže užívejme krásného počasí a taky českých písniček. Za chviličku jedna od Petrianu anebo od Marka Ztraceného.

0: Opět a Radeček, Marie Čírová, písnička Vloupám se právě doznívá na Českém Blaníku. Za chviličku bude 16:45 a to je ta správná chvíle na to, abyste vzali do rukou telefon na 720 83 63 07. Mi napsali, jakou písničku byste rádi slyšeli, no já vám ji v ideálním případě za půl hodiny zahraju. Písnička na přání se blíží, takže neváhejte, kdo dřív přijde, ten má písničku. 720 83 63 07, no nebo taky můžete nahrávat hlasovky, pokud máte WhatsApp. Tak využijte buď té textové možnosti, nebo té hlasové, ať už tak či onak, moc se těším na to, co tentokrát vymyslíte. A ještě jednou připomínám, že písnička na přání tady bude kolem 17:45. Do té doby si dáme další české písničky a tu a tam i slovenskou, třeba jako v podání No Name, už za chviličku jejich Nie, alebo Ano. Ještě předtím Jiřina Urbanová, Nebudeš sám.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Půjdeme na Sněžku?
6: Já chci hlavně na kolo.
7: A co ta herní krajina?
5: Jo, a taky chceme na Bobovku.
6: Babavku, babavku, babavku.
7: To nemůžem dneska všechno stihnout.
8: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
9: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
12: A jaké?
11: Alfa křížovky, ty s duhou.
12: A s ptákem.
11: Najdete na levnekřížovky.cz.
12: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
11: Mua.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Už víš, co máš s tím ramenem?
16: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
15: Takže musíš zase někam jinam.
16: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
15: To bych taky potřeboval.
16: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
17: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
18: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
19: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
20: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf,
21: miau.
20: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: Single X, Olga Lounová, Láska v housce. Já taky vím, co chcete. Další české písničky, a tak to nebudu prodlužovat a rovnou vám řeknu, že tu budou i mezi 17. a 18. Dáme si třeba Martu Kubišovou. Bude tu i Fénix, Lucie Bílé. Každá bouře, co se přežene. A nebo Krev toulavá, Karla Gotta. Za chvíli zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že zítra bude moc pěkný den. Budeme mít krásný pátek, kdy naměříme až 18 stupňů. Většinou bude polojasno nebo skoro jasno. Jen ráno pozor na mlhy. Přes den by se jen ojediněle mohl vyskytnout slabý déšť, ale během dne pak bude jakékoliv oblačnosti ještě ubývat. Jak už jsem říkala, zprávy zanedlouho a hned po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada, dotkněte se divočiny.
6: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Jaké další to jsou, ví mluvčí rezortu František Jemelka.
7: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
0: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. V České Lípě najel vlak na kamení na kolejích. Nehoda, ke které došlo včera na večer, se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Na tomto místě ale nejde o první incident. Kameny se tu objevily dvakrát i loni. Velkou Pardubickou letos poběží jen 11 koní. Uvedl to dostihový spolek, který závod pořádá. Méně startujících měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Mezi přihlášenými teď nechybí ani dva vítězové pardubické, Godfrey a Sacamiro. Loňský šampion titul obhajovat nebude. Letošní sucho odhalilo na dně Lipna potopené náhrobní kameny a taky bývalý hřbitov v Dolní Vltavici. Náhrobky z 19. století vyzdvihli odborníci a uložili na bezpečném místě. Svět pod hladinou Lipenské přehrady mapují historici už 10 let. Díky letošnímu počasí mohli prozkoumat i místa, kam se lidé suchou nohou nedostali od konce 50. let. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ladíte Český Blaník, 17 hodin a 5 minut, k tomu je s vámi Veronika Rážová. Za chviličku už to bude jedna písnička od vás, tedy písnička na přání. Do té doby třeba Dalibor Janda jako Kaskadér.

0: Petr Spálený a jeho Stáňa, tak schválně znáte nějakou Stáňu, která se třeba dnes vdává? No a nebo třeba někoho, kdo dnes slaví?
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Psala nám Simona, že prosí pro svého přítele Tadeáše písničku k dnešním narozeninám. Budou to jeho oblíbení kabáti na sever a pej to není náhodou, protože se chystají na výlet do Dánska. Tak si to moc užijte, stejně jako písničku od kabátu. Právě teď všechno nejlepší.
2: Písnička na

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřu kolena,

0: Kými kousky, které máte rádi. Už za chviličku třeba Olympic, taky Iveta Bartošová. Pozor, tady bude taky tichá píseň, ale ještě předtím pořádné budíky od Petra Reska.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
11: yeso!
10: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Zaostřeno na region.
16: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
17: Český blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

0: Circus Humberto, tedy Krev toulavá a krásná písnička od Karla Gotta. Před námi je ale další krásná záležitost. No a bude se to dít už zítra. Víte, co to je?
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, další letní koncert Rádia Blaník je tu a vy můžete být u toho. Skutečně je to tak, je to poslední letní koncert a my už zítra budeme dělat radost vám všem, kteří dorazíte do Prachatic, a to na Velké náměstí. Ještě je důležité zmínit, že byste tam měli být ideálně ve 4 odpoledne, takže dorazte chvíli před 4, ať chytnete dobré místo a ať skvěle vidíte na Petra Koláře, Olgu Lounovou, na Čechomory a taky na naši blanickou kapelu. Vstupné se ani tentokrát neplatí a navíc i tentokrát tam pro vás bude přichystaná sluníčková samolepka, takže bez ní určitě neodcházejte. Je to taková krásná, takový čtvereček od Rádia Blaník a Centropolu, který vám může přinést nemalé peníze, 100 000 korun na ruku. Takže vemte si samolepku, vemte celou rodinu, všechny známé příbuzné a zítra buďte ve 4 odpoledne na Velkém náměstí v Prachaticích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
8: A já si dám steak.
7: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland@extra.cz. Kaufland.
11: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
13: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je tu váš Aditek se svým...
11: Těsným!
13: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
13: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
11: Aditek!
13: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
14: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Tak to byla Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš. Já se taky vrátím už zítra, ale ještě předtím, než zvednu kotvy, prozradím vám, co vás čeká po 18. Třeba Maruška Rotrová.
1: Řekni, kde ty dívky jsou.
0: Taky kapela Krištof. Co bude asi pak?
2: Sundej šaty, já si schodím frak.
0: A bude to i stížnost od činnosti.
2: Do večer se pisuju dlouhou stížnost na život.
0: Tak to byla jenom ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které si tu budeme dávat mezi 18. a 19. hodinou.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jestli vám přišlo, že dnes by mohlo být o trošičku lépe, tak potom vězte, že zítra bude. Očekávejte až 18 stupňů, většinou přes den bude polojasno nebo skoro jasno, mlhy jen ráno, no a přes den jen tu a tam a pozor, jen výjimečně déšť a ten by měl být slabý. Takže dočkáme se krásného dne, já doufám, že ho budete trávit stejně jako dnešek s Českým Blaníkem.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ji ojete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz
3: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký zájem se dá letos očekávat, přiblíží politolog Jan Kubáček.
7: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších, venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
0: Podle Kubáčka patří komunální volby k volbám, kde je vždy nadpoloviční účast a v řadě obcí je to právě více než 70%. Ovzduší bylo loni v Česku relativně dobré. Přispěly k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Uvedli to meteorologové. Znečišťujícími látkami zůstal nejvíc zatížen Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Řidiči musí na Pražském okruhu o víkendu počítat s komplikacemi. Kvůli opravám bude od sobotních 3 odpoledne do nedělních 3 odpoledne provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 veden pouze jedním pruhem. Od sobotního večera do nedělního dopoledne se bude obousměrně jezdit jedním pruhem mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Vltavu v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo víc lodí než loni. I přes suché počasí byl v řece dostatek vody. To zajišťoval pravidelný odtok z Lipenské přehrady. Vyšší návštěvnosti podle půjčoven lodí pomohlo i stabilní počasí. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
3: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Krásný večer s Českým Blaníkem vám přeje Veronika Rážová, za chviličku Maruška Rotrová, 45 československých zpěváků a nebo Václav Necká.

0: Radio Český Blaník.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

0: České písničky, které má... České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Nosím černý brýle.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Rádio Český Blaník.

0: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
1: Slyšte, slyšte poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Kruta, kruta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Dokud tráva bude růst, řeky potečou

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.

nás drahtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalená, jak drobná mince.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Český blaník.
11: Český blaník.
12: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude vejdán.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Ani hnout, máme tu případ.
11: Ségra, co se stalo?
10: Po celé chodbě jsou šlápoty.
12: Tak kdo si neočistil boty?
11: Já si je neočistil.
13: No, já taky ne.
10: Já vlastně taky ne.
12: A proč?
10: Protože nemáme pořádnou rohošku.
13: Jo, to by mohlo být ono.
10: Takže případ vyřešen.
14: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
15: Otři nožku o rohošku.
14: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
16: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma

kamaráde Vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: srdce.
1: Money.
0: Zažít krachy.
1: Nevadí.
0: Zažít nudu.

0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

A sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě do grilova, někdo píše statusy,

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: I tak to za to stojí, když to někdy bolí.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

když tě ochutná. Vím, že

0: Co Čech, to rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českém Blaníku.
0: Rádio Český Blaník.

0: Český baník.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: byl Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník. Český.

na talířku křupky. Musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka.

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl, se vším jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený. A po nocích koběš mě jak stádo splašený.

0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: Rádio Český Blaník.